je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

0: čelem přitisknutým na sklo okení.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

navštívím dnes kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj, muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy.

Aj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

0: před děvčaty Střebové. Chlubil jsem se silou, postavil jsem pražec na Čeža. Vezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muziko, ty haj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak vraždili mě pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelenal se haj.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

první krok nebyl tak jistý. V závějích tančí podzimní listí. Vzduch těžký byl, náš pokoj celý se v plameni koupal. A my jsme chtěli. Zas napřes rok v záclonách milí, mé milé vrásky, jak jste se měli. Vzduch smělý byl, náš pokoj celý.

překročit viděli. Zraněné lásky do kroku zněly, vzduch tichý byl, náš pokoj celý se samotou topil. A my jsme chtěli zastavit čas, nebýt tak smělí, vzpomínky vrátit jsme zapomněli. Vzduch prázdný byl, náš pokoj celý.

Život je eskalátor pod náměstím míru, odborník na míjení osudů a snů. A přesto stojí za to nepostrácet víru, že jednou potkáme se s ním anebo s ní.

stavěla černá jako křídla havraní. Pistole však toho času nebyly jen na hraní.

jídlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci publikují.

klimací, bez květin, bez lesku, za skomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibů

života. Sedni si a dobře se dívej a pamatuj, že život jen tak nezapomíná, na neštěstí účast je povinná, jednoho dne budou tu dávat i příležitost.

žádné věci v šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni tak bledí? Kdyby se tak dal život vrátit zpět, pokusil bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znal. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak.

jsem zmíral na cestě mezi planetami. Neber mi, prosím tě, neber jižní křídlo.

Nechtěl jsem jí, já tě žeru, ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá, a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůru. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku, zatleskala nadšeně, jak prý je u nás krásně. Ham.

Vítáme naše hadry chytnou vůni jehličí. Nevadí, že na záda nám táhne, aspoň zůstat chvilku v bezpečí. Dřevo praská, plamen je nám pánem, každému to rychle dosvědčí, že za pár hodin setkáme se s ránem a nebude nám vůbec do řeči.

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,

bez pozlátka. A lidé opouštějí sál, zaujmout stanoviska.

0: třeba C mají.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: Rakev je malý byt, není v ní prostor žádný. Sedíš tu se mnou, svými verši to je tak.
1: Když tě chci políbit, jsi strnulý, jsi chladný.

0: prosedla světlo do spáru poezie. Tvou hlavu držím ve svých dlaních jako král.
1: Už se mi popletlo, kdo zemřel a kdo žil.

až z nezaví nože dozní výstřely děl. Klesne ke dnu ten škuner, co v boji neuspěl. Bělaný

jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic, jen dlouhý den a krátkou noc a život běží, volá o pomoc. Tak musíš dál tou cestou jít, poslouchat slova a hledat klid. Na duši smutek a v rukách klíč, víte jak listí, sny odvál.

kolik už šancí ti život vzal, a přesto tejky své zkouší dál. Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic. Když sny se splní, tak nemáš.

říkám, tak mi taky nalej. Ta sklenka vína, to byl celý hřích. Oba věděli jsme, co se má a nemá stát, zevnitř si otočila klíčem.

obrys tváře. Je dávno tma, ty říkáš, co se smí. Slova, který ve mně ještě dlouho zůstanou, tobě další den je smažen.

pánové zvou k tanci. Vlečky, šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Zavři si oči a poslouchej vzpomínky, zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

v Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, Praha v renesanci. Tak zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní. Zvoní u letohrádku královny Aninky.

se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita. Verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

až za ruch zajdou a pak tu povyk stropím. Na konci ulice máš zbytky svojí munice, jsou všechny cíle předem zasaženy.

pravidelně, vracíš se mi dvakrát denně, večer jenom nakrátko, však ráno zase znovu. Kradeš mi myšlenky a sám pak schutí hašlerky, jak vítr v ústech proženeš mou hlavu.

tvůj autogram. Není to vůbec žádný fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: cose, amma ondraci.
1: Oh, moje ovce, moje krávy.
0: Vzal vás čert, tož bačo,

nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál?

rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil. Jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si tak křídla. A ruce si pořezal. A ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

zapomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají. Děti se usmívají, děti se usmívají.

někdo věří snům. Já zase denně v duchu odrážím svůj člun a pluju někam, kde mi bylo líp. Poklidná řeka, daleko, daleko od moře chyb.

a vítr ticho v drátech protírá. Stojíme sami před zastávkovou značkou.

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochozí, s kytarou

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vyprahla a rozpukaná zem

budu psát. K tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad. Jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce.

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít.

že překonám všechno, co může se stát, že už ani nevím, že měl jsem ji rád, skoro se zdát.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil.

Скоро се Že se mi hluboko skryl, kdybych jí potkal, tak jí nepoznám, že se jí po domu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá. Že napůl šťastný smím být, skoro se zdá. Že přesně vím, kam mám jít.

ve dřevěné lžíci. Matička za sklem bledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od buchalu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

proud do oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku dárek pro matičku, vypálený nevus z prsteníčku. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce,

0: zemi, čert tě vem.
1: V hlavě se zatmělo, já nevěřil svým uším, kvůli své můze klidně přes

Znáte ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak, co teprve loty, tak když se rozhodne, do dvou jediný svůj pohled zabodne.

je to pěkná holka, to je zase fakt. Potkáte-li pak, pamatujte však, ta nebezpečná síla, jež vás pronikne.

a vyjel z Kyjova až do Kyjeva, že prý ho všechno nějak tlačí. Ničemu nerozumí a neví, co změnit. V práci se stavil už jen na hodinu a prostě jel obleva, neobleva. Říkal, že přesně neví, začít, ale že musí pryč, že to tu pro něj není. Zrušil svý konto, aby splatil všechny dluhy a mávnul nad tím, co mu vysely ty druhý. Vzal pasa kulicha, dvě petlahve s vodou a hurá za svým velkým štěstím. A hurá za svým velkým štěstím.

0: Ale Plzeň, tam pod Hradištěm Hůrka, odtamtud kníže Boleslav hnal Němce do Bavor. Jenže údolí Úslavy bylo časem těsné, pak byl z Prahy povolaný Jindřich Lokátor.
1: Tento uměl nové město vyměřil, na zelené pláni u soutoku řek. Ať je pevné krásné, to byl jeho cíl, ať tam na své smutky

0: nie żył.
1: Na zelenej planie usiął to murzek, a kiepene krasne to byli oci.
2: Ať tam na své smutky kachní najde lék.
3: In hoc signo vinces,
4: v tomto znamení zvítězíš.

0: someone to hear your prayers, someone who's there.
1: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
0: Reach out and touch me.
2: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Povahu mám normální až na jednu věc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Paměť slouží na pár dní a pak spadla klec. Já si nevzpomínám.

prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý, jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a po... Chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby.

Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to

0: mírie mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Rychta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltváku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí

žádná otrava. A kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. No a tak se Míša s Ríšou bavili své rázně. Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj, slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok.

Dal jsem si strašnou spoustu slibů a hledal něco, co mě proti všemu zlýmu zaručeně obrní. Jenomže jsem asi už

Moje máma vždycky, když mi zavázala kaničky a knoflíky u kabátku zapla, říkávala, že když jsem furt tak dbaličky, že mi radši sama kamarády našla.

jsem seznámili jsme se a ty jsi mě k sobě zvala. A já se rozhodl z domova k tobě utíct. Měl jsem hrozný

tak třeba i na ulici, když se při trapný vzpomínce zastydím, zašklebím se a omluvím si sám pro sebe mumlám. Hned se zas leknu, jestli mě někdo náhodou nevidí, nikdo se mě však naštěstí nevšímá, jak si tu zkuhrál. A já bych se nejradši zavěsil do telefonu jako sluchátko, abych měl jistotu, že se dovoláš, abych si mohl živit naději a jako malý děťátko se mohl jako nadsumel těšit.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu. Jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíhne svý hole, chodec smekne klak.

Vítěček plaší jak selek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal našel oblíbený lokál zabedněn.

či jarní počasí. Všude úprk místo chůze, pošmistr se zamknul v hrůze do kasy. Vlak se, ženy, vlak se říká.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý, ani jiný král.

0: Panství Vítr Plachet, Radio Folk.
1: Pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará, tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

0: Krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zdaje noc.
1: A nebo třeba den.
2: Vykřiknou to pomoc.
0: Vyslavkou přepaden.
1: To bych se styděl.
2: Vykřiknou to pomoc.
0: Vyslavkou přepaden.
1: Lhostejno zdaje noc.
2: A nebo třeba den.
1: To bych se styděl. Co kdyby to někdo slyšel, přišel, viděl. To bych se styděl. Pak, že bych v Jadranu
2: soudil, že utonu,
0: žádal bych záchranu
1: s ohledem k bontónu, pokojným tónem.
2: Tonu.
0: Jen žádné povyky,
1: těch já se ostýchám,
2: být viděn, kdo ví kým,
0: být slyšen, kdo ví kam,
1: onen.

0: těžké cesty, že je to ostudný. Já bych byl pěrný, byť smrt mi nedostupný.
1: Nějaký vandál.
0: Když ovšem kuretu,
1: tisknu svou trumpetu,
0: uvetu trumpetu
1: na celou planetu,
0: z planetu
1: randál.
0: Tak, aby to každý slyšel, přišel bych jel. Dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal svůj, dostal sv

dielo počkalo, tak sem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

diverse. Utíkej klesu cestou přes pole, jednou tu všechno zaplaví voda. Budeš už na cestě a nemáš proč se vracet.

plaché laně k vodě uhánily. Houpala se z bocích nahá na stráních. Odevzdaně dlaně k mojim spěly. A já prosil vodu v korytu.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těší.

Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, Rostomile Špulír, díky, ostrá jako čepel. Díky, stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj, hoj, stály mi. Podle tvaru mojí lepky, hoj, hoj, věštily. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj, hoj, do plének. Nechápal jsem smysl jejich, hoj, hoj, myšlenek. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně, hoj, hoj, obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži, hoj, hoj, co to dá, čili, jak to zpívá Samson, hoj, hoj, pohoda. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj, hoj, od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu, hoj, hoj, potrápí, ať je jeho princeznička, hoj, hoj, na chlapy. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj, hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky, vy snad hoj, hoj, blbnete, víte, jaká nemoc vládne, hoj, hoj, ve světě. Ať zavládne v jeho žití, hoj, hoj, jdyla, vzala nůž a fik a věžby, hoj, hoj, zrušila. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj, hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení, hoj, hoj, pro všecky, že každý problém dá se řešit, hoj, hoj, vědecky. Aby nekradl se uřež lidem, hoj, hoj, ručičky, aby nezdrhali za kopečky, hoj, hoj, nožičky.

pronajmu. Oběsím se samým štěstím na Římce.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

slunci nedosáhl, na zádech má křídla.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

escuchado. Opilá, pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, jí země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici L.A. Opilí kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. Písek Santa Moniky pomejvá moře. S hukotem k tobě promluvá.

Takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se na to, že

silnice číslo 1 se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Pod zimní dejzem smáčí stále hloub, až králu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děravou.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Když objeví se stín, blízkost je vzdálená.

z olova, snad jenom pokorou něco se uchová. Proměna chrání nás před vlastním zoufalstvím, snad ještě máme čas najít, co dělat s

na nule a tak zmizela z naší ulice. Jako když vystřelíš z ručnice,

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Zavírej firewall.
2: Zavírej firewall.

zachytnúť. Príde to o tom, jak si srovnať priority, príde to o tom, jak se nadechnúť. To nebe čáry dělí na poloviny a všechny poloviční řeči jsou laciny. To, co chtěla jsem, už mi nestačí a to, co vnímám, je už inačí. Tak si sbírám stránky svých dnů a hubnu rychlostí myšlenka za hodinu a břiše hryže mi

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

stick. Vedem cez pustý sad, až čarobnému bílí, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která

kraj pod hvězdnou sítí. Nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví, čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce, já v duši hrdou sosnu mám. S prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Před pár minutami bylo pár.

Bidibidadibidam.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

za oděv, za cestu a víc nemůžu chtít. No snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz. V náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

stejně si udělám, co budu chtít. A v černém kabátku po vodě pustím všechno, co mohlo dopadnout líp.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

do vlasů, slunko zapadá, tak snad aby jsme jeli, je málo času.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Až půjdu zítra ráno do práce, vezmu si igelitku Billa, nasunu do ní čtvrtku kuřete, co po dětech mi od večeře zbyla. Ve stánku kouknu se, jak hrála Slávie, poslední dobou jí to venku nějak šlape. Vzpomenu na včerejšek, prej kdo nepije, nežije, jenom to nepřehánět, v tom je to sakra chlapé. Kdysi jsme zpívávali, žijem v novém domu, a jsem tam zkoumil.

bohužel asi nikdy nepodaří ještě tak zazlobit a čůrat proti větru. Už nejsme mladí, ale ještě nejsme staří. Možná mě jednou přiměje k zamyšlení, až mě půpař nabídne 4 zmrzliny, třeba si řeknu, tohle už pro mě není. A nechám vyměnit svůj dnešní život za jiný. Kdysi jsme zpívávali, žijem v novém boru, a jsem tam s kombinací.

jako vítr teď po střechách tančím. V rytmu deště mám zrychlený dech. Jako pára se nad tebou vznáším.

zase topím se na dně tvých očí, dvě černé propasti zapomnění. Jak malý člun se ve větru točí, ale na kotevní.

co se bojí. Pak v tichu náhlém byl by slyšet švindlík, kdyby spal. Jen malá muška na zdi snad podívat se směla na spolu.

nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cíl. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj stín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje. Pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý slovy já nikdy nenachytám. Jak klečím

aby zašli slávy, jako vlasy v rukou jen než. Pane si, a co si víc, co dohlíne si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí.

když nejsi lhář. A za tý tvý záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou seť.

kdo je vodí po pěšinách. Tichý kroky, týdny, roky, za úplňku vodíš světlo po nížinách. A lidé, teď je všechno proměnou. Velké vozy písku zavážejí

svatozář. Hej, ty tam, jsi ty tam, nebo pobloudilej.

tak mnohomluvně němých. Ptali se básníků, klečících na kamení. Přišel čas hledání, lodní kýl krajku sbírá.

kdo tmy zavzliká, kdo chce jen, ať se přidá. Nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

Den dneska zaspal, noc už je bledá, svítání slabě zaslechlo budíka, i noční hlídač márně den hledá, na raní tramvaj ospale utíká. Odkud si blíží se ozvěny kroků, které hned v zápětí poliká řeka, kramteky tlučou rytmickou stoku, z plakátů

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zjív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

Mám chlapy místo srdce psíka, prašivý utrápený štěně, furt jenom kňučí a nebo kníká, on totiž patří jistý ženě, ten hořech hned pána povely, válí se ve mně jako hrouda, už

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Už jako kuk, já měl rád les. Stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes. Zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů.

Plaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

Zeptej se ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou stín. Věř, že ti mává sám pan Jurij Gagarin, vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

ozvala jsi mě do sedmýho poschodí. Moc lidí sem k tobě asi nechodí. V kuchyni prák v rince růže uvadla a tvoje tvář do nicoty propadla. Bejvala jsi tak roztomilá holčička, mažoretka v piškotech a lodičkách. A já týpek, co tě vždycky pobavil, sorry, že jsem se tolik let nestavil.

tak chladivý. Ve svém věku už jsem přestal věřit na divy, ale teď se divím tomu, jak se rychle blíží zem. A nikdo už mi za chvíli snad řekne, proč tu jsem. Otevřou se dveře a v nich bude stát Buddha nebo Kohen nebo Viktor Frankl snad. A můj učitel kurz řekne, chlapče, strápení mi šluz. Věčnost to je kytara a 12 taktů blues. To se bude dít. Celkem fajn plán. Každý se bojí.

0: Pání kulisáku rozléhá se ránem a tlamy kolí spolkli balkon z překlišky, pod kterým večer stál Kristián se siránem s pohledem k roxaně upřeným do výšky. Všechno má značku, všechno je tu předem dané. Tady si nejde hrát, navadí, nevadí. A světlo vrhá stína barvy oprýskané, šprajci a vrtíky se vprostřed hromadí. Venku mrzne a tady sálá prudce, ze stropů vodák jak ústřední topení. Láhev Plzně na nápovědní budce, tomu se chlapi teprv říká umění. Mladička milovnice, to je pěkná dcerka, před zkouškou ráda si osahá repliky. Přichází první herec, za ním první herka a ruský režisér nám říká, malčiky. Postavte etosem a tuto zas tady. Tak táhnu na jeviště kancelářský stůl, dorvu ho doprostřed a ryža z páté řady. Řve na mě, bystro, bystro, proba, začne půl. Pušky jsou vidle a pomeranče spěny, pěšáky z kožichy tu stojí za skálu, přenáším židle a kreslím na zem stěny. A kdyby něco, sedím tam v portálu. Blondiaté subletě padá kapesní zlaní a za ním následuje dramatické nic. Pak vcházím já a říkám, paní, nesu psaní, za stovku vám tu klidně zařvu z plných plic. Inspice vzteká se, že umělky nic loním, na vás tu chlape není nikdo zvědavý. Pokrčím rameny a dál si potem voním, zatímco umělci jsou mídlem voňaví. Pak komik prodá svůj žertík číslo 1, co našel na Nově anebo v kanálu. Káva je voda, sofa stará bedna, a kdyby něco, sedím pořád v portálu. Po pauze v klubu nejdřív všechno spraví panák, než herci vyčerpaně padnou do křesla.
1: Dejte mi matonku, já jsem tak rozervaná, abych tu hlavní roli vůbec unesla.
0: Matonku nanese pár drobných kapek na rty a já si ke stolu odnáším 12. Jsem taky rezervaný, vykládám si karty, když teplé pivo zvolna pění na tácku. Nahoru dolů je všechno jenom jako, i mistr Reznář říká, ahoj Luboši, jdem čurat spolu na dlaždičky rako a jsme v tu chvíli dva nejlepší kámoši. Všechno má značku, všechno je tu předem dané, tady si nejde hrát, navadí, nevadí. Až pozdě večer se ten velký zázrak stane, až stovky diváků se dolů posadí. Najednou vetře se tu vůně do všech pachů, reflektor schová omlácené kulisy. Jen vzadu za scénou se zvedá oblak prachu a v rozích portálu jsou pasti na krysy. Jen venku mrzne a tady sálá prudce, ze stropů vodák jak ústřední topení. Láhev Plzně na nápovědní budce, tomu se chlapi teprv říká umění. Tomu se chlapi teprv říká umění, tomu se chlapi teprv říká.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Přiláhat ke světu jak letní šaty z těžké deště, mám vlastní ženě snímat zertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Nést si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si na něj neštěk. Všechno to chtít, obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít, obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvný místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postel. Vylíza srdce do dna jako talíř, který zrozbil na své vlastní svatbě. A pak zkoušel střepy krví slepet. Držet se vína v petce jako štětce slepý malíř. Zvládnout tak dva dny nepít. Všechno to chtít. Obejmout. Ochočit, ošoustat, ochránit. Všechno to chtít. Obejmout. Obřezat, otevřít.

Vrhat se na měsíc jako žralok na návnadu, neumět někce lhát a bát se říct tvrdou pravdu, usínat za běhu a probouzet se v ženském těle, líst nahý do fontána a obutý do postele, ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

zase mi vypnul emoční lalok. Chtělo by to lásko, alespoň na lok a na kus řeči trochu zaspomínat. Požádala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstí nudli ukáv. Si jemně perlivá jak matony, ale přece jen mě někdy vrtá hlavou. Proč pohled máš jak Hopkins Anthony? Mlčení je hňátek, snad si tou pravou. Buď je mě perlivá, vždy je mě perlivá. Je to ve hvězdách, zdali mě ráda máš. Už 25 let to spolu táhnem. Někdy nade mnou láme žůl a lkáš, ale jinak všechno dobrý, na co sáhnem. Až umřu, až se přidám k většině, někdy mám pocit, že už je to za pár. Na nebesích se flákat nečině,

si mě o kapesník. A já v nečině, Bůh život nechápe, kouká jak Tatar. Požár.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

tam dojdu se svým klukem, postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá.

hlava se mu třepe obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo kouka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

ta se jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtulky, co vypají.

zaprášených cest je na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

Ave, Pasolianco Crave, Akachenka Pave, Akachenka Pave, Janoškova Krava, zašlapnula Pava, Pava nejmladšího, Pera nejdražšího, Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, má milá, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj volá, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mě hrkaju poutečka po zemi.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

za škopky utratí. Pod palmou houpací síti si popijím drink. Holky jsou nahoře, ve splavkama mávají.

tomu dvě zelený kivy. Bermudy odložím, je zase mokrej jak myš. Tropický podnebí udělá s playboyem divy. I love you, my baby, I love you, summer and beach. Svratka se vzteká, oči se pomalu kríží. Písek je prohřátej, den zvolna ubíhá.

tělo, půjdu si do sprchy smít. Teplota stoupá, lidi si kupujou tykve. Červený melouny, nejlepší veget, co znám. Horko mě poráží, mám snad jen 50 IQ. Že už nemůžu na nohy, nic pro mě neznamená.

otravuje, to ste zasli, ty ksichty si člověk už pamatuje. Uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel obálku.

ruce. Odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zaletil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku, uzavřel.

Odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez. Císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechu. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střety. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tvý smutný oči.

a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententýky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásili změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči.

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky,

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina.

Zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek. Ten ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to šajn, byl to šajn, tam se jen i Chamberlain.

seš vyhošťan. A ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná. V trenkách jdeš jak z kasína. Už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lonika, Kozina, i dva staré do Cezlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

už tam dojdu se svým klukem, když po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá.

Pada se mu třepe obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence,

byli jsme tu sami, auta odjela. Smeká se to dolů z kopce, přeníme se přitom na sebe. Zase jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů, cestou kolem košatého javoru. Jak na něm rostou vrtulky, co vypají bez

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Kdysi mě někdo vzal a nalepil na mě známku.

jsme jenom balík určený k expedici, se tam počítám, nedopočítám se. Poslám

kdy vás na poště zapomenou úředníci, osud lecos chystá.

0: Nedopočí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb. Prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já hochu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni na zrcátka, jak jsi splednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojďme pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

trávě, mezi listím, porevy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Zkazil jsem si

ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

Ba na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva, odfošen od rakví,

dívčí vůně pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osaměla, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strč mě, a Chang z něho šel stran. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad ne.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt. A James Kustvin dal svou lulku a plivkrem po rajt. Pak spokojen začal zas hulat, že jsme

si za mě dělá náš mazlíček šedej slon. Na chobotu houpá děti, jedním slovem paráda, tak si žijem, jak čas letí a

No tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

měsíc svou lampu čeří. Pod noční oblohou tulácké naše lože, pod noční oblohou spíme podobní zvěři.

noc nás teď pohladí, věsnatou chladnou dlaní, zeleným polibkem dlouze na tváři studí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na křídlech jsi mě odnes.

říkám v každém slově, že farář pochová mě těžko na hřbitově. Můj muž je přece kat a kat je bystr meče, co krví světí hrad, kde slza nepoteče. Kat přece dobře ví, jak snadno život zhasne,

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

Chlapče, kam si se to dostal? Makat budeš v hodině, šurat o přestávce. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

Obchodní komise, otvíraj mi hubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to

0: Na všecky svý lumpárny teprv půjdu mrkat. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

nic. Hledal jsem štěstí, jen chybí mi klíč. Stavil jsem dům až k nebesům a teď hledáš.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

když nechtěl, vždycky věrné, navždy věrné. Říkají, vzpomeň si a nikdy nezapomeň, že se v lidech skrývá led a že se v lidech skrývá oheň. Když zbraně utichnou, převlékají se kabáty, tak si vzpomeň na bolest,

A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky věrné.

prací bez květin, bez lesku, za skomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer plný

života. Sedni si a dobře se dívej a pamatuj, že život jen tak nezapomíná, na neštěstí účast je povinná.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš. Na jednou ruce tě touží.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře.

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím.

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

toho jak vejce, celý na měku. Jen co mě to přejde, půjdem daleko.

zbytečně se celej balím do deky. Stejně budu cítit tvoje doteky.

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou jiný hodiny, například pětiletej rům.

krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: jak jsem vyrost, už mě neber, že nesírovej třánej muž. Totiž nevěřit snů, vyznat se v tom a k věci hovořit. Co umí jinýho, například galachický šum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo.
1: Čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí.
2: Смысл твоей жизни. Ах, конечно, сострибай, мост.

co nic tu dlužíš a na cestu ti žehnej Bůh. Z Versailles do Limoges letěl jak pták, jen fyzik rozjer klopil zrak. Myslel na to, co mu Newton řek, na zem padá všechno stejně rychle zpět. V ulicích Montpellier vítr honí písek z pláží, jak daleko je na sever a jak blízko k stáří. Etienne, bratře můj, na cestu ti žehnej Bůh, hlavně nestrať směr.

Tak bratr Etienne Montgolfier přistál balónem v Montpellier. Touha, ta je věčná, jak překonat zákony veta.

pojďme na další sloku. Pan farář bude mluvit o životě. Holky, co nechali mě, budou rvát si vlasy. Budeš si muset hlídat svého kotě. Já nemám iluze, jo, přijdou hodně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

žďasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíbený.

Už vězňové Boleslavy na škodovky brousí hlavy. A já toužím duše skrytu taky po tom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně.

díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. Čemu jsou nám hmotné statky, když není čímu třít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. Kapse pětku v puse klejku, měl by si z nás radost Švejku. Vždyť lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Mladý holky, ty se drží zpátky, jsou sami sobě na posměch a vždycky mají krásné kamarádky a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Splní se mi velký sen, když přijdeš za mnou a budeš